0: se ty ne?
1: Ne.
0: Pra, ta vzhůru do panoptika. Pra, ve smoku denně ukrytá. Pra, a ze blinda na roce na gyros. Pra, a v létě turisty je jich tu dost.
2: Vidím